chci od něho neod různě. Líbiva různě, ale ne přesáč. V interesách, v roli prezesa novobogaského sefa, který se znala v svojich vymazoných strefách na gównem fórum, kde nám se vyměňa se sponsorů.